0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Vítám po tohletně snad. Eine Peanut Butter. Our show, my chef. Do you tasty food?
0: Urban FM.